Pšenice neli kuči, modičem tam pšenice velik si, modičem tam sa nám hrubel spúčam.